Skledni, Hospodine, Bože môj, a odpovies mi. Rozjasni oči mé, ať nezemřu. Ať nepřítel neřekne, ať neřekne, zdolal jsem ho. Protivníci budou jásat, když se zhroutím.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naši zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě.

přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vstekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.

0: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
1: Počúvate Rádio Logos.

je teba chváliť. Ochotné je moje srdce, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. Lebo on je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých.

duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál, duša moja spievaj, tak spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál, duša moja spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chvál, duša moja chvál, duša moja spievaj, on je hoden všetkých chvál.

0: Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bere se někomu z vás zle, ať se modlí. A je někdo dobré mysli, ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho oleje ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Neboť velikou noc má vroucí modlitba spravedlivé.